0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Přišel chuligán za chuligánem do nemocnice, on ležel na áru, na jednotce intenzivní péče, měl na sobě ty kapačky teda. No, kapačky jsem myslel, zapíchaný kapačky, kyslík, dejchal kyslík, polomrtvej po havárii a mu půjdá ten kámoš, vele, co je s tebou, vole? Ty se tady válíš a venku chodí buchty, vole. Díza jede, vole, fakt. A on na něj udělal, kde nemohl mluvit, dělal. A on pochopil, že chce tušku, a udal tušku, papír, on něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. Kulíkal, pán doktore, vole, kámoš něco napsal, zaklepal nohama a zemřel. A doktor to vzal, na lístku bylo napsáno, vole, stojíš mi na hadici.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum...

0: Let the beat control your body.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Jednou jsem jel v tramvaji na Žižkově a tam seděl ožralý chlap v tramvaji a měl takový keci, že celá tramvaj, který měli vystupovat, tak jeli furt dál. A ten chlap povídá, já vám něco řeknu. Tak já bydlím tadyhle na Koněvové ulici a teď přijdu do baráku a my máme domovnici. To je taková kráva, že ona si dala socialistický závazek, že bude v noci chodit otvírat, i když nikdo nebude zvonit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: For cover.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: setkání nejstarších lidí na světě. Televize z Moskvy, z Leningradu přijede a ten reportér říká: vážení přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Pa, já se cítím dobře. Pa, máte nějaké sourozence? Pa, jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? Pa, no, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, a myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? Pa, no jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Pa, to je, tohle to je můj brácha. Povídá, no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoj, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Minimum
1: Info. Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.
2: Minutes and holding.

0: Fantasy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Minimum info.
3: Maximálně fan.
4: To je Crazy Radio.

0: odbyla 16:00.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Znal se prokurátor obviněného, říká, prosím vás, můžete mě vysvětlit, proč jste mu psychiatrovi dal potla mě? On říká, no, vy mě to asi nebudete věřit, ale on se mě statisticky snažil dokázat, že v každé rodině aspoň jeden blbec. Že no a co? Že já jsem si myslel, že mě nebudete věřit, ale já jsem skutečně jedináček.
1: Crazy Radio.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa,
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Přestan laskavě s tím fňukáním. Seber se a pojď se s náma opít.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
2: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Miky, minimum info, maximálně fun, fun.
1: Crazy Radio.
2: J-Lo.

0: nahoře strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na facem. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na To se mi líbí.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Crazy Radio. Check it out.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, tavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do, ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku. Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoj, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy Rádio.

0: přijde ženská doktorovi, že je cítit z úst, a on říká, tak jsem lékař, tak to by neměl být problém, ukažte, dějte a jak odevře tu mordu, tak se pošvihne. Odplazí se vedle do ordinace, tam si píchne nějaký sedativum a něco takhle načmára na kus papíru, napíchne to na koště a pošle to vedle a ona to takhle čte. Tam je pro začátek doporučuji kloktat hovna.
1: Minimum muziky, minimum info a maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.

Tenzo a tahle věc je nahá. Najednou lítáš nad vodou a ne náhodou. A včera jsi se pila s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou a splývají naše těla.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

No, děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní učitelka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no, paní učitelko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní učitelko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojď, Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní učitelko, to máte jednoduchý, kdo nic nežerete, nic nesere. Crazy Radio.

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včiel ten Jura došel, byl z Kostica do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvyk, že vždycky seděli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, slunečko svítí, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježíš Maria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabíjovat celé prasa?
1: Minimum infa. Maximálně fa.

Minimum Infa. Maximálně fan.

0: Kizzy Radio. Odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
5: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí. Pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

z bezmocí otroků. Poupe schovává občan svobodný.

je všechno v pořádku. V tom našem okolí, pod teplou peřinou, dobře se chrlí. Co bolí druhé, nás přece nebolí.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoj, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Hello, this is Ice MC. I'd like to dedicate this

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: That's weird. This song called Another 45 Miles to Go.

0: odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Doprava.
6: Tedy ranní dopravní přehled. Zdržení čekají řidiče u Hodonína a na brněnské D2, kde se staly nehody, což může někomu zkazit radost z víkendového startu. Pokud se chystáte na Olomoucko, silnice mezi Olomoucí a Šternberkem se na 2 dny zavře, takže to bude chtít plánování, nebo si rovnou vzít volno. A v Jablonci nad Nisou se občané rozhodli, že už je s tou obousměrkou konec a chtějí trvalou jednosměrku, hlavně kvůli zimě, což znamená méně bloudění a více klidu pro tamní rezidenty.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jde Baťa z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu lůku, vidí kolibu, šláhne bleska, koliba začne hořet. Baťa říká, jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne bleska, ovce zabije. Baťa povídá, no toto. Ne, šel z té hořící koliby, vyletí manželka, ruky navrch a šláhne bleska, zabije ju. Baťa povídá, no proto.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Crazy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. července, 11 hodin dopoledne. Pražský magistrát hlásí, že se do jeho úschovny ztrát a nálezů dostávají vážně bizarní kousky, mezi kterými nechyběl třeba i prsní implantát. Asi někomu upadl během divoké jízdy tramvají, nebo si prostě dáma řekla, že už jí ho není třeba. Doufejme, že se k němu majitelka přihlásí, třeba i s vtipnou historkou, jak o něj přišla.
5: Ze společnosti.
6: Pražané jsou občas tak roztržití, že v městské hromadné dopravě nechávají nejen peněženky, ale i naprosté bizarnosti. Mezi tisícovkami zapomenutých věcí se letos objevily například paddleboard, mačeta nebo dokonce prsní implantát, což zřejmě naznačuje, že metro je pro některé spíš odkladiště starostí než prostředek k přepravě. Evidentně se v Praze nudit nikdo nemůže.
5: Kultura.
6: Tak si představte, že třetina Čechů si pravidelně posílá lechtivé zprávy, no prostě si furt sextujou. Mladí mezi 18 a 29 jsou v tomhle nejaktivnější, takže se to tu jen hemží odhalenými fotkami a videí. Jenže pozor, tenhle digitální flirt umí nadělat i pěknou pasečinu, varují odborníci.
5: Sport.
6: České atletky se ohradily proti novým pravidlům, která určují, jak je smí kamery zabírat, aby náhodou nedošlo k jejich sexualizaci. Sprinterka Bendová to glosovala slovy, že se z nich pomalu stanou skafandry, což je fakt pecka. Teď jen, aby fanoušci u obrazovek nezačali místo výkonů studovat spíš ty příručky Evropské vysílací unie.
5: Doprava.
6: Bacha na cestách, i na kolejích to teď bude peklo, České dráhy varují před pořádnými vedry, co můžou vypnout klimu, takže si ve vlaku užijete saunu, i když jste si nekoupili permanentku. A hlavně, nezapomeňte si přibalit dostatek tekutin, ať se vám mozek nerozteče jako zmrzlina na asfaltu.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska nás v Česku čeká pořádná péřba, teploty vyšplhají až k 38 stupňům Celsia, takže plavky, pivko a slunečník, jinak si spálíte to, co byste nechtěli. V noci to pak klesne jen na nějakých 18 až 22, takže na pořádné schlazení to úplně nebude, ale na nějakou tu letní romanci u otevřeného okna to stačit bude.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Potkají se dvě tetky a říká, ty poslouchaj, Anešo, vidíš, že jsi jakási ušvicovaná, ty co tvále zešaléka, čo ani nevzpomínaj. Vynášala jsem z hniváčí ze sklepa z hnivona 3 metráky jablek. Ježišmarja, pobyta. Taká škoda, ale hovno, jaká škoda, stejnak by to děcka zežhrali.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.

každý kousek tebe znám. Jsi sexy, sexy. Jsi sexy, jak já to mám rád. Tak nepůjdeme spát. Jsi sexy, sexy. Jsi sexy, tak přestaň se už bát. Ty takhle to mám rád. Jo, takhle to mám rád.

0: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem vědíry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda. Tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořava, otec hokejisty Hořavy mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takovej člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi. Dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger. When I-

0: a breaking point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
1: Odbyla 12. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. července, poledne. Pražská kancelář ztrát a nálezů uhlásí další hromady zapomenutých věcí, od ukulelí až po šicí stroje, což dává tušit, že si lidé v MHD občas užívají pořádné mejdany. Mezi letošními kuriozitami se objevil dokonce i prsní implantát, takže buď někdo nechal v tramvaji kus sebe, anebo se na ní zapomnělo to nejlepší z večírku. Zkrátka, Praze se nestratí jen nervy, ale i leckterá jiná vymoženost.
6: Ze společnosti.
7: Kdo by to řekl, že obyčejná procházka lesem může otřást celým manželstvím. Naše posluchačka Alice, 32, se nám svěřila, že po jednom dopolední se švagrem to u ní doma začalo pořádně vrzat. Zda šlo o vášeň pro mykologii, nebo spíš pro švagra, se můžeme jen dohadovat.
6: Kultura.
7: V Pražské galerii se o víkendu strhla bitva o poslední lístky na výstavu Šukezní zátiší, kde si umělec hrál s melouny a okurkami tak, že by se i babička zčervenala. Někteří návštěvníci prý po zhlédnutí museli jít rovnou do nejbližšího zelinářství. Kritici už mluví o novém proudu v české gastronomii, umění.
6: Sport.
7: Na poslední lize amatérského volejbalu se prý děli věci. Jeden z hráčů si totiž v zápalu hry nevšiml, že mu strenek vykukuje něco, co nemělo, a divákům to evidentně neuniklo. Jestli se z toho stane nový sportovní trend, ukáže jen čas, ale na vesnici se o tom bude mluvit ještě dlouho, do prdele.
6: Doprava.
7: Pražské kanceláři ztrát a nálezů se mezi běžnými poklady, jako jsou klíče a telefony, objevil i jeden zapomenutý prsní implantát. To si jeden říká, jestli se během ranní špičky v MHD nekonala nějaká divočejší jízda, nebo paní prostě jenom vypadl spod prsenky. Snad ho jeho majitelka brzy objeví, ať zase může být v plné zbroji.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Dneska to bude zase pořádná pekelná výheň, teploty vylezou až na 38, 2 i 39 stupňů Celsia, takže si na sebe nic neberte, jestli se nechcete uvařit ve vlastní šťávě. Tropické noci budou dál pokračovat, takže ti, co mají rádi postelové hrátky, si užijí víc než dost, ranní minima se budou držet kolem 20 až 22 stupňů. Zítra nás čeká ještě větší opičárna, rtuť teploměru se může vyšplhat až na žhavých 40, tak si hlavně nezapomeňte hydratovat, a to nejen vodou, co na to říct, kurva horko.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Manželka se ptá manžela, proč při sexu pořád mlčíš, ty jeden bručoune. Manžel na to, protože mi matka odjakživa vtloukala do hlavy, že se s plnou hubou nemluví.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoji, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

0: díky moc!
1: Kdy pozná eskimák, že je opravdová zima? Když se mu v zatáčce zlomí pes.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio.

0: Noisy Radio. Odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Hrajeme další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. července, 13. hodina odpoledne. Praha je v létě plná překvapení, letos ale ztratila hlavu úplně, v magistrátních ztrátách a nálezech teď kromě nudných klíčů a peněženek najdete i prsní implantát. Kdo by si pomyslel, že v hromadné dopravě jde ztratit něco takového, natož mačetu. Je to zkrátka léto plné kuriozit a občas i lehce bizarních záhad.
5: Ze společnosti.
6: Pražský magistrát zveřejnil kuriózní seznam ztrát a nálezů z první poloviny letošního roku, mezi kterými nechybí ani pořádné divnosti. Kromě klasických tašek a mobilů se v seznamu objevily třeba krmivo pro králíka, fritéza, mačeta, nebo dokonce prsní implantát. Kdo si to asi tak mohl zapomenout v tramvaji a jak se s tím dalo cestovat, to už je záhada.
5: Kultura.
6: Malá obec na Vysočině si zamilovala výstavu nahých zahradních trpaslíků, kde každý kus prý vyzařuje opravdovou ryzí uměleckou duši. Místní babičky tvrdí, že je to lepší než televize a prý to láká i turisty z Německa, což je, kurva, slušný výkon. Jen starosta se prý bojí, aby se jim v noci někdo nepokusil ty trpaslíky ukrást na erotické hrátky.
5: Sport.
6: Na Opavsku se v Hněvošicích zase jednou ukázalo, že sport nemusí být jen o dřině, ale hlavně o pořádné srandě. V tradičním barevném běhu, kde na rychlost kašle pes, vyhrál ten, kdo se nechal nejvíc zmalovat barvami, což je konec konců nejlepší způsob, jak dokázat, že jste si to pořádně užili. Kdo by se honil za časem, když může vypadat jako chodící Picasso, že jo?
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: This is the boom shakalak, fi make your neck pop and bend up your back in a different style, sin. Ice MC come back and me dip on

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

tušil a nevěda zatoužil, no protože hrozně chtěl, tak na tom uletěl. Nebyl v tom žádnej trik, jen věčnej hlad.

je ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný číslo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. Říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? Říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí. Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Mám kamarádku, co je těhotná a neví, od koho to má. Tak jsem jí poradil, ať si udělá fotku a pošle ji na Facebook. Všichni kluci, co jí to udělali, tam kliknou na, to se mi líbí.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Přijede pán na invalidním vozejku, který nemá nohy, na Václavském náměstí do 5. patra a tak projíždí, kouká, přijde k němu prodavačka, pá.
1: Dobrý den, nekoupíte si u nás botičky?
0: A teda, to je blbá ta ženská. Jí, no teda, to je něco tak blbýho, nemám nohy, jako vlastně ptá, jestli nemám botičky, teda. To je... Tak naštvaný prostě sjede dolů výtahem, jeden příšerně naštvaný přijede na křižovatce na červenou, Jesenbák povídá, pane, to, že jste invalida, neznamená, že budete jezdit na červenou. Pane, zlobte se, já jsem tak naštvaný, ta kráva mě tam povídá, jestli prý, jak si nekoupím botičky. Povídá, no teda, to je blbá ženská, prosím vás, že jste se s ní vůbec bavil, měl jste jí kopnout do prdele. Tak. On přijede domů a povídá, představ si, ženo, co to je za idioty ty lidi. Ta ženská, úplně blbá, mi tam nabízí, jestli si koupím botičky, já naštvaný jedu na červenou, přijedu Jesenbák, povídá, měl jste jí kopnout do prdele, no to je něco hroznýho. A ta žena pohá, Jardo, prosím tě, nerozčiluj se, víš, jaký jsou lidi, vykašli se na to, dej si panáka, to tě postaví na nohy.
2: Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Great.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. července, 15. hodina odpoledne. Češi mají v létě nové dilema, opalovat se nahoře bez, nebo řešit, jestli si někdo nevšimne té podivné opálené, trojúhelníkové, plochy na zádech po celodenním nošení kšant u montérek. A k tomu samozřejmě přibývá stížností na hluk z letních grilovaček, kdy se sousedi zase po čtvrté pivní řeší, kdo má větší prsa. Naštěstí se zatím nepotvrdily zvěsti, že by si na to chtěl posvítit nějaký ministerský úřada.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: proč si blondýnka schovávala antikoncepci do lednice. Protože jí doktor řekl, ať ji užívá, chladně a pravidelně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoj, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Rádio, maximálně

Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stropa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř, 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, já kurva. Crazy Radio, minimum muziky.

0: Fajn rádio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.
4: Hey, yo. You don't have to love me. You don't even have to like me, but you will respect me.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká: dobrý deň, prepáčte, prosím pěkně, nevíte, kolko je hodin? Pojďte to vám, paní, řeknu, 14:44. Ďakujem vám velmi pěkně. Zazvěm hovno.
1: Maximálně fun! Yeah, yeah, yeah.

0: Fantasy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Ze společnosti.
7: Na věži brněnského kostela svatého Jakuba se už pěkných pár let můžete kochat výhledem na mužíčka, který na kolem jdoucí vystrkuje svůj holý zadek. Pověstí o tom, proč tenhle umělec takhle pozlobil, je hned několik, třeba že faráři nesnášeli smetánku z Petrova nebo že stavitel nedostal zaplaceno a prostě si z měšťanů vystřelil. Takže až půjdete kolem, nezapomeňte se podívat nahoru, třeba vám taky ukáže.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: maximálně fun.
1: To je

za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti.

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Čtvrtý měsíc v jedním kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok jsou překvapení velice, že s nich zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený hřib, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima záklíje a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Maximum Info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem. Obsession.

0: Lazy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Moje žena je pomocná kuchařka v mateřské škole. Vrátila se domů a povídá Pepiku, potkala jsem odvedle pana inženýra. A on povídá, paní Fousková, když ten váš manžel rejpal tenkrát do režimu a teď taky, tak by měl mít taky nějaký přehled o světě a vy nemáte satelit. Žena odešla do školky, já jsem vzal poklici z prádelního hrnce, udělal jsem do ní česky řečeno turšlokem, průbojníkem dvě díry, dal jsem jí ve druhém patře, kde bydlíme za okno, jak se věšeli ten sovětský a český praporek, ty reury jsou tam pořád. Dal jsem tam dva dráty, červený a zelený, a jak se dělají ty zmrzlý koule, v lednici teda, tak jsem to tam dal jako rozvod. Hořaba, otec hokejisty Hořaby mi viděl a zval ze spoda z ulice Fousku, to je z boxu, viď? Má jsem rukou, co zná o technice, takovej člověk. Sedl jsem si a čekám na svou ženu. Za chvíli zazvonil zvonek a pán Jaruška se vrací. Jdu otevřít, on tam pan inženýr s paní inženýrovou. A paní inženýrová povídá, pane Fousku, smím-li vás otravovat a ptáti se vás, to, co máte za oknem, to je satelit. Já pám, ano, to je satelit. A ona pá, smím-li se ptáti, kolik jste za něj dal? Já pám 4,60 za ty dráty z bazaru. A ona povídá na toho inženýra, vidíš, Péťo, a ty jsi za ten japonský šukity? On pá, Hitachi. Dal 36 tisíc. On se naštval a povídá, pane Fouseka, chytíte na to něco? Hraje vám to, chytíte na to něco? Já pám, vůbec nic. On pá, tak proč děláte z lidí blbce? Já pám, zatím jste přišel jenom vy.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoji, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Kizzy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

parku mrtvou holku a vedle ní občanku. Ký odevřou panová gynekolog, tak podle adresy ho najdou a zazvoně. A člověče, vy jste zabil holku, co? Řekla, no, zabil, no. Co jste měl k tomu za důvod? Představte si, jo, 16 hodin se v nich vrtám, pak do domu z práce, ona na mě vyskočí z křoví, že prej mi za 20 ukáže.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Jenže pro takový jako já tu není místo, protože tu chceme mít čisto a nestojíme o nikoho, kdo nám bude podkopávat náš systém jistot. Nemáme zájem o asociály,

Stejný síly zpět k vyššímu cíli. Zavedeme nový spotřebitelský soutěže, nasadíme si nový otěže, mákneme si u těžební věže, nahradíme stroje, budeme makat ve stoje i v leže, udělíme si hafo řádů za úctu k úřadům.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Na břehu Vltavy klečí chlaba, pije chlom státu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, teď to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Yeah. Let's take them back. Coming up, I was confused. My mommy kissing a girl. Confusion occurs coming up in the cold world. Daddy ain't around, probably out committing felonies. My favorite rapper used to sing check out my melody.

0: Kissy Radio. Odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 30. července, 20 hodin. Vlna veder a nedostatek bazénů už dohání lidi do pořádných extrémů, v Brně si tak parta mladíků uspořádala mokrý mejdan přímo v kašně, což si samozřejmě natočili a internet teď řeší, jestli je to frajeřina, nebo jen čirá hovadina. Některé postarší dámy se prý ale vůbec nestyděly a přidali se k vodním radovánkám, čímž si vysloužili nadšený potlesk, ale i pár sprostých poznámek od strážníků.
4: Ze společnosti.
5: Přišel další bizarní rozvod v českém showbiznisu, tentokrát se řeší Carlos a Lela, kteří si už ani nepošlou SMSku a mluví jen přes právníky. U soudu nejde jen o 3 děti, ale taky o 100 tisíc měsíčně, což je částka, za kterou by se dalo pořídit docela slušné zábradlí na balkon. Zdá se, že influencerka Monika Naomi si s Lelou nebude vyměňovat ani recepty na nedělní oběd, protože prý hraje zásadní roli v eskalaci celé téhle estrády.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Jak ty dva ruský inženýři plně raketoplán palivem a ten jeden říká, tyva to palivo, i to smrdí jak vodka. Tak tom druhé veme panáka na kapetám a ono to taky chutná, tak chlastají a půl těch nádrží vylemtají a ráno si volá a říká, vole dělo, jak chytí tě jak blbě. A říká, jo, já už jsi ráno uprt, tak to nedělej, já volám 100 kg.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

třeba zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po ní vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáš pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, ty znáš pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, ale to já jsem tady rok, jo, ale kdo je tady ještě díl teda, tak to je provozní, já vám ho teda zavolám, tak přijde provozní a on zase, ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce, bylo super, on říká, ne, já to koupil nedávno ten hotel, ale za původního majitele byl tady ještě kapelník, jo, tak přijde kapelník v litrový sakou kytaru na krku a on na něj, ty znáš, patře mu garila, smačila své jajce, bylo super, a on, patře mu garila, smačila.

0: odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Černej večer, tak začínám psát a víno mi dodalo sil. Bůh mi byl svědkem, když měl jsem tě rád, to tenkrát snad ještě byl. Tvý dopisy všechny jsem tisíckrát čet, v nich stálo, jak v tvým klínu spím.

Proč u vlaku jste stáli, na mě jste se smáli, ty a moje máma, starší cizí dáma, dětský pokoj k smíchu, po večerním v tichu, rozhovory váznou, vždyť mám duši prázdnou, vzpomínky jen bolí, ať už na cokoliv, ztracený je klíč, už abych byl pryč. Zpátky se chci vrátit, ne se tady ztratit, fronta zpátky láká domov pro vojáka. Když země je rozrytá polibky děl a hvízdání protíná vzduch, píše ti kacíř, co do pekla chtěl, pro mámení barevnej stuch. Pro ten

0: To takhle Pepíček sedí ve škole a paní učitelka zkouší, jaký jsou domácí užiteční zvířátka. Pepíček se přihlásí a povídá, jsem husa. Učitelka říká, správně, Pepíčku. Správně, a jaký pak máme užitek z husy? Prosím, sádlo. No, výborně, Pepičku, ten době to dneska výjimečně jde. A jaký pak ještě užitek máme z husičky?
1: Sádlo.
0: No tak, Pepičku, no tak přece, tak já nevím, abys to nějak navedla. V čem pak spíš doma?
1: V krabici.
0: Šmarja, tak v čem pak spí tvůj bratříček?
1: Taky v krabici, ale větší.
0: A rodiče spějí, prosím tě, kde?
1: No, rodiče spějí na posteli.
0: No výborně, výborně. A čím se přikrývají? No,
1: peřinou se přikrývají.
0: No, výborně. A v té peřině je co?
1: No, peří.
0: Výborně, Pepičku. No tak jaký užitek nám dává ještě husička?
1: Sáno.
2: Crazy Radio.
3: After all you put me through, you think I despise you. But in the end, I wanna thank you, 'cause you made me that much stronger.

sebe pod botou, jsme obklopeni drobotou, sbírá po nás hilzny v horách Afghánistánu. Oči jako dospělí, ty už něco viděli, horký

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoj, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Crazy Rádio.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Rádio.

0: Vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Mom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: Mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Iliu Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce, píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
4: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
5: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

cíl, který si vymyslil. Je to, jak jsem, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: koza odchází do města a povídá:
1: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte.
0: Kozliatočka povídá:
1: Nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
0: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
0: Kozliatočka povídá:
1: Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
0: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
0: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
1: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
0: Kozliatočka pa:
1: To nie je naša mamička má kľúče.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes 30. července slaví svátek Bořivoji, jméno, které v sobě nese sílu a znamená ten, kdo boří voje, neboli ničitel vojsk. Všem Bořivojům přeji krásný sváteční den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

kde vezmu klíče od jiného bytu. Zámečník nejsem a domovník taky ne. A dveře neotevřu bez dynamitu.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla 23. hodina.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
0: Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. To, co nás teď dusí, to je pořádná pekelná výheň, dneska jsme se smažili až u 36 stupňů a zítra to nebude o moc lepší, zase nás čeká pořádný péřák kolem 36. Noc bude ještě teplá, kolem 20 až 21 stupňů, takže pokud máte problém usnout, zkuste si představit ledovou sprchu a někoho sexy k tomu. O víkendu sice přijde drobné ochlazení k 30, ale nenechte se zmást, hned po něm se to zase rozjede a v pondělí se budeme škvařit klidně až u 39, takže bacha na spálené ksichty a nálady na bodu mrazu.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
7: Český turista chodí po Tatrách, po horách, chodí tam a teďka si neuvědomil, že v horách se brzo smívá, že naraz šupnic a byla tma. No a ten teď neměl žádný nocleh, neměl nic a teďka v dálce se objevilo takové světýlko. Přišel k tomu, no a samozřejmě tam bača, salaš, tam bača něco tam dělal na ohni, tam pekl večeřu nebo co. Došel za ním a řekl, ježišmarja, bačo, to jsou rád, hledám nocleh, nemám kde spát. Bača se na něho podívá a říká, tož dobré, a chceš spát na hůre, lebo z maru. A říkal se na něho podívá a říká, ježišmarja, starý bača, stará mara, já budu spát na hůre, tož dobré, tam běž na hůru a vyspí se. Tak dobře, ten se vyspal. Na druhý den ráno o 9 hodinách se zbudí, sluníčko už výkýřem tam prosvěcuje, on tak otevře ten výkýř, podívá se na tu panorámu Tater, teď se tak dívá, teď se podívá dolů na tu salaš a tam stála pumpa s vodou a tam taková krásná mladá kočka celá nahá se tam umývá pod tou pumpou. On teďka jak to zblíkl, hned to na sebe to prádlo naházel, utíká dolů, jo, a ta kočka vidí teďka, že tam někdo jde, tak ona se otočí, mile se na něho usměje, podává mu ruku a říká, já jsem Mara. A on jí podává ruku a říká, já jsem Kokot.
2: Maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Crazy Radio.

Prosím tě, dej mě tvoje číslo. 604 423 883. No je, no já jsem vždycky toužil potom mít tvoje číselko. A Mirku, ty to říkáš jenom tak? Ne. Mireček nikdy neříká nic jenom tak. Tak já ti když tak brnknu, hodím drát a můžeš se stavit a koupím glgačku, půjdu do špáru, tam to je nejlevnější a budeme se dívat na porno. No já nic takového nemám. Tak si dotáhneme nějaký kurvy. Proč? Já už tam budu. Ty jsi docela pěkný zajíc. Tak se někdy stav. Ahoj.

0: Odbyla půlnoc.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

všetky slová túžbami. Všetko je tu cudzie.

0: vrcholí přípravy na Pražské jaro. Do Prahy přijede věhlasný německý dirigent, což by nebylo nic divného, že? Ale přivezl si sebou svoje noty. To by možná taky nebylo nic divného, kdyby ovšem takový ty allegra a ty různý znamínka nebyly. Byly v pořádku, byly v italštině, bohužel měli je v němčině. Běží zkouška orchestru, no, dirigent diriguje. Najednou si všimne, jak tam vzadu v sekci bicích ten trianglista tam začne, vezme ten triango, začne tam tak různě kroutit, ohejbat, zastaví tu zkoušku. Říká, prosím vás, pane kolego, co to tam vyvádíte s tím nástrojem? Říkám, co bych vyváděl? Mám tady napsáno ohne triangl.
1: Crazy Radio.

0: nesmím být šílený. Neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.
1: Oh, God.

balený, figdělit tu balený na doma ke zulení, jo. Díky, dík. Díku, dík. Klidža, jo.

0: Na hornický deň v Dubňanoch, hospoda plná havířů. A jak to tak chodí?
1: Všecko samé silné. Naraz tam vleze chlapit, ale taký hranal, taký hranostaj, panenko Maria, mezi dveře sa štorcem. Novák! Který je tu Novák?
2: Stane taká třeba sořitka, tak 45 kilo. A vydá já.
1: Rohu počuji.
2: Pod kulečníkem.
1: Ještě je tu někdo Novák?
2: Ticho.
1: No povědá, proto zavřel dveře a malý sa vybrchá. Chlape, ale jsem ho nasral, já se jmenuju Svoboda.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: eyes, baby. Right? I can't get the door open, baby.
1: Now somebody about to be hurt, man.
2: Call the doctor. I need another prescription.
1: Damn,
2: I done spilled my drink.
3: Každý den je originál.
4: Dnes, 31. července, slavíme jmeniny Ignáce. Jméno Ignác má latinský původ a často se vykládá jako ohnivý nebo vroucí. Všem Ignácům přeji krásný jmeniny den.
3: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla první hodina. Crazy
1: Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
3: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: že by přistál u kraje.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Manželka říká manželovi, miláčku, co bys řekl na to, kdybychom to dneska dělali tam, kde jsme se poprvé potkali, manžel na to, v hospodě na pánských hajzlech.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: odbyla druhá hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Crazy Radio.